21 svic zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem pluhý, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč, řekla jsi mi pokorně,

tak jsem vstál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

0: těstoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana.

0: Radio Hana.
1: Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Haná a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
2: Jsme Rádio Haná.

0: Začínají zprávy. Dvě náměstí v Olomouci se z části zavírají pro dopravu. Už začala částečná uzavírka Blažejského náměstí, která potrvá až do konce září. Dopravní omezení je tu kvůli opravě střechy na jednom z místních domů. A od čtvrtka pak začne v Olomouci částečná uzavírka na Horním náměstí. Omezení potrvá do neděle 6. září a důvodem je konání festivalu ČesFest 2026. V září startuje nový školní rok, ale i divadelní sezóna. Moravské divadlo Olomouc je zahájí v pátek, a to premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. V inscenaci se jako speciální host představí i herečka Magda Málková, která během kariéry stvárnila postupně všechny ženské role v této opeře. Více na webu moravskedivadlo.cz. Návraty z prázdnin hlídala o uplynulém víkendu policie v Olomouckém kraji. Policisté zkontrolovali při dopravně bezpečnostní akci téměř 3000 aut, odhalili 365 přestupků a zjistili 39 řidičů pod vlivem alkoholu či drog a 13 řidičů jelo po dálnici bez známky. I přes růst cen pohonných hmot v Česku tu spotřeba benzínu a nafty roste. V prvním pololetí meziročně vzrostla o 3% na 4 miliardy 450 milionů litrů. V datech se projevily i zvýšené prodeje pohonných hmot u hranic, informuje o tom Český statistický úřad. Sport. Fotbalový útočník Mohamed Nur opouští po roce prvoligovou Sigmu Olomouc. Egyptský forward se za Hanáky výrazně neprosadil, odehrál 9 ligových zápasů a dal 1 gól. Přestupuje do pražských Bohemians.
1: Počasí. Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a dopoledne nám může ojediněle i sprchnout nějaká ta přeháňka. Teploty se vyšplhají k 22 až 25 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam naměříme nejvýše 20. Vítr

Berani, klíčem k úspěchu bude rozvážnost. Býci, žádná práce není zbytečná. Blíženci, neberte si toho na sebe tolik. Radci, milujete věci, které fungují a dělají vám radost. Lvi, sami nejlépe víte, jak si posílit sebevědomí. Pany, zaznamenáte značné pokroky nejen v práci. Váhy, máte poněkud hektické tempo, zkuste trochu zvolnit. Štíři, dáte šanci výzvám, které jsou nevšední a zajímavé. Střelci, není důvod smutnit, přece víte, že s úsměvem jde všechno líp. Kozorozi, život vás teď láká na nějakou neobyčejnou cestu. Vodnáři, vy hned budete mít jasno, co je pro vás nejlepší a co my ryby. Prý umíme odpustit, ale taky archivujeme a vlastně nic nezapomínáme. Rádio.

0: Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odyssey uvidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Tam máš kuka?
4: Nemám.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň fňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loom shit. Not joining the party?
4: I'm not in the party.
8: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojcigr z Multiplexu Premier Cinema z Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
9: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
10: K soudu prostřednictvím telekonference.
11: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
0: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Haná šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně. Užitečně. Pravdivě. Zprávy Rádia Haná. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací. Každý den.
12: Rádio Haná. Olomouc, Prostějov a Přerov.
0: Nejlepší hudební výběr. Let's make

kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a dopoledne nám může ojediněle i sprchnout nějaká ta přeháňka. Teploty se vyšplhají k 22 až 25 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam naměříme nejvýše 20. Vítejte.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, klíčem k úspěchu bude rozvážnost. Býci, žádná práce není zbytečná. Blíženci, neberte si toho na sebe tolik. Radci, milujete věci, které fungují a dělají vám radost. Lvi, sami nejlépe víte, jak si posílit sebevědomí. Pany, zaznamenáte značné pokroky nejen v práci. Váhy, máte poněkud hektické tempo, zkuste trochu zvolnit. Štíři, dáte šanci výzvám, které jsou nevšední a zajímavé. Střelci, není důvod smutnit, přece víte, že s úsměvem jde všechno líp. Kozorozi, život vás teď láká na nějakou neobyčejnou cestu. Vodnáři, vy hned budete mít jasno, co je pro vás nejlepší a co my ryby. Prý umíme odpustit, ale taky archivujeme a vlastně nic nezapomínáme.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
4: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: italskou kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Radio Hana.
0: Přejeme.

0: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
1: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
6: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Rádio Hana.
7: Ráno

0: Díky, že posloucháte Rádio Hana. Dobré čtvrteční ráno, taky máte pocit, že za to jste včera večer usnuli, tak hned dneska ráno vstáváte, no nějak to uteklo. A utečou taky další zprávy, po nich další superhity.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Nový den s námi začne Šebuzí. Oči rozlapíme s kapelou Kryštof. Zubní kartáček do ruky s námi vezmou Modern Talking. A teď je u mikrofonu Tomáš Gottwald. 5.57, krásné dobré jitro vám všem.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Začínají zprávy. Dvě náměstí v Olomouci se zčásti zavírají pro dopravu. Už začala částečná uzavírka Blažejského náměstí, která potrvá až do konce září. Dopravní omezení je tu kvůli opravě střechy na jednom z místních domů. A od čtvrtka pak začne v Olomouci částečná uzavírka na Horním náměstí. Omezení potrvá do neděle 6. září a důvodem je konání festivalu Czech Fest 2026. V září startuje nový školní rok, ale i divadelní sezóna. Moravské divadlo Olomouc je zahájí v pátek, a to premiérou Dvořákovy opery Čert a Káča. V inscenaci se jako speciální host představí i herečka Magda Málková, která během kariéry stvárnila postupně všechny ženské role v této opeře. Více na webu moravskedivadlo.cz. Návraty z prázdnin hlídala o uplynulém víkendu policie v Olomouckém kraji. Policisté zkontrolovali při dopravně bezpečnostní akci téměř 3000 aut, odhalili 365 přestupků a zjistili 39 řidičů pod vlivem alkoholu či drog a 13 řidičů jelo po dálnici bez známky. I přes růst cen pohonných hmot v Česku tu spotřeba benzínu a nafty roste. V prvním pololetí meziročně vzrostla o 3% na 4 miliardy 450 milionů litrů. V datech se projevily i zvýšené prodeje pohonných hmot u hranic, informuje o tom Český statistický úřad.
2: Sport.
4: Fotbalový útočník Mohamed Nur opouští po roce prvoligovou Sigmu Olomouc. Egyptský forward se za Hanáky výrazně neprosadil. Odehrál 9 ligových zápasů a dal 1 gól. Přestupuje do pražských Bohemians.
2: Počasí.
5: Víme, jak bude ve čtvrtek na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a dopoledne nám může ojediněle i sprchnout nějaká ta přeháňka. Teploty se vyšplhají k 22 až 25 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam naměříme nejvýše 20. Vítr bude foukat během dne mírný západní.
6: Vás může překvapit uzávěrka křižovatky ulic Šlechtitelů a Technologická. Čas.

si Easy Park. Díky níž bude možné zahájit, prodloužit i ukončit parkování přímo z telefonu. Jde o jednu z nejrozšířenějších parkovacích aplikací na evropském trhu. A díky ní bude od září parkování v Přerově zase o fous jednodušší. Tak šťastnou cestu!

0: Teď je 6 hodin, 7 minut, Radio Hana s vámi, čtvrteční ráno, úsměv posíláme všem. Věděli jste, přátelé, že při normálním úsměvu zapojujeme až 12 svalů? To je ten normální úsměv, ale když se pořádně rozchechstáme, tak těch svalů je mnohem více. Takže pořádný úsměv, to je s Rádem Hana takové malé ranní fitko. Tak se usmějte, my úsměv přejeme také 3. září i vám se jménem Bronislav a Bronislava, slavíte svátek. Naše jméno znamená bojovník nebo bojovnice a přesně podle toho pro vás do 7 minut složíme bojovnou sváteční hymnu. Těšíte se?
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Jednoduše, bez vás bychom neměli pro koho vysílat, hledat informace a hrát nejlepší hudební výběr. Děkujeme, že jste součástí čtvrtečního rána vašeho moravského rádia Haná, kdy vám ještě před půl sedmou řekneme, jaké dneska bude počasí, také co čekat na ranních cestách, cestou do práce nebo do školy. A předtím ve čtvrt na sedm je tady exkurze do kalendáře.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je čtvrtek 3. září a narozeniny slaví zpěvačka Jennifer Page, oblíbený televizní hlasatel Alexandr Hemala.
2: Všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří.
0: Nebo bývalý hokejový reprezentant Martin Straka. A svíčky dnes spoukává na narozeninovém dortu také hvězda sitcomu 2,5 chlapa Charlie Sheen. Svátek mají Bronislav a Bronislava. Jejich jméno má slovanské kořeny, vykládá se ve spojení s bojem a se slávou. A přesně podle toho jsme pojali i dnešní sváteční hymnu. Tohle jsme vytvořili z AI, no a upřímně, není to žádná ukolébavka. Pro Broni a Broňky roková hymna, nabitá energií. Broni!

0: Rádio Haná kalendárium.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Nudě je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně pouze s kartou výhod MyKIK. KIK.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

Do našich ranních životů pouštíme Modern Talking, za chvilku Ava Max, anebo 90-kové Black Box, jejich fantasy, romantická česká oddechovka Dokonalý den, britská hororová komedie Osm nohů a milion followerů a taky návrat červeného bleska McQueena po 20 letech jsou ode dneška filmové premiéry v moravských kinech. O nich si s filmovým expertem Rádia Hná popovídáme po půl sedmé. A teď

0: Srbsku, na Konicku, taky na Hranicku teplotami kolem 14-15 stupňů. Na Bruntálsku, na Šumpersku jednoduše na severu chladněji, tam aktuálně 10, maximálně 11 stupňů. Dnes podle Rosniček prožijeme nejteplejší den tohoto týdne, tak uvidíme, oblačno anebo zataženo, teploty 25 až 29.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, z Kroměříže, z Rýmařova, také z Hranic. Ranní doprava na moravských silnicích a dálnicích je momentálně celkem v pohodě. Například po dálnici z Olomouce do Mohelnice se s klidem dostaneme za necelou půl hodinu. A na cestách nám asistují policejní hlídky, vidíme je v Kroměříži na Velehradské u Hřbitova, v Rýmařově u školky na Revoluční nebo mezi Hranicemi a Černotínem na úrovni Hranické propasti. Čtvrtečním ránem jedeme dozadu i dopředu, přejeme šťastnou cestu a nízkou potřebu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Hraje vám vaše věrné rádio Hana, 6 hodin a 34 minuty. Dobré ráno, tak zatímco děti dneska ve škole možná vyhlíží češtinu, matematiku a nebo třeba přírodopis, tak my rodiče máme každé ráno takové vlastní předměty, svačinologii, batohovědu a v rámci tělocviku taky tahání dětí z postele. My na Hané začínáme 3. září, vzpomínáme na naše nejoblíbenější učitele i učitelky. K mikrofonu už se koukám, že ne i náš produkční David. No, Davide, jak to máš ty?
1: První asi, kdo mě teď napadne, je náš třídní učitel ze základky, pan učitel Ivo Karger, a rád na něj vzpomínám proto, protože co s náma musel vytrpět, za to si zaslouží určitě svatozář a tímto se omlouvám.
0: Tak i po letech takhle hezká omlouvám. No, takhle na školu vzpomíná náš produkční David. Samozřejmě, že k tomu máte co říct i vy, vaše komentáře doplníme za chvilku. A teď už 4 minuty po 6:30 míříme s naším filmovým expertem do moravských kin.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojcigr z multiplexu Premiér Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
3: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí a zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
4: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
4: Kde máš kluka?
5: Nemám.
3: Ti se žijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
5: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
3: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
6: Co se ti stalo?
7: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
6: Ale no tak, přestaň fňukat.
3: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
7: Ty kraxna!
3: Máte tak jedinečnou možnost zaspomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
7: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
3: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
8: Influencers to loom shit.
9: Not joining the party?
10: I'm not in the party.
11: I'm guessing you didn't come just to see me.
3: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
0: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na 1. zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojcigr z multiplexu Premiér Cinema Olomouc. Díky za to.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
12: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
13: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
14: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
12: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
13: No, to určitě.
15: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
16: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
17: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
18: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
19: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
20: Rádio Haná.
21: Nejlepší hudební výběr. Už jak?

0: Na místě, vy jste u nás, my jsme u vás a těšíme se na další podle Rosníček pohodový den. Dnešní teploty na Moravě by měly být kolem 23 až 26 stupni Celsia, většinou velká oblačnost, oblačno anebo zataženo. 2 minuty po 6:45, to je aktuální čas. My si během třetího školního dne tohoto školního roku uděláme jasno v tom, na které učitele nebo učitelky ze školy nejraději vzpomínáme. Ptáme se vás na našem WhatsAppu, celé ráno taky nonstop na Facebooku Radia Hana. Tady jste vy, naši další moderátoři a vaše komentáře. Alžběta ráda vzpomíná na pana učitele Miroslava Huka, ten učil v Lošticích, byla s ním sranda, dokázal zaujmout a byl férový. Míša má nejlepšího tělocvikáře Jardu Huckého na poštovce v Olomouci, byl to Božan, férovej chlap, miláček školy. No a posluchačka Luja píše, paní vychovatelka Lenka Dlouhá, neskutečně hodná, milá chápa, vážená s velkým srdcem. To je pecka. A jaká tvář se vybaví, přátelé, vám, když zavřete oči a vzpomenete si na vaši nejlepší učitelku a nebo nejlepšího učitele. Nahrajte nám rychlou hlasovku na WhatsApp. Rádio Hana, jste vy?
1: WhatsApp Rádia Hana. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Probouzí vás rádio, ke kterému se pravidelně všichni rádi vracíme. Rádio, které je tady doma, které reprezentuje Moravu a naši hanáckou férovou i poctivou práci. Tak dobré ráno všem vám všem, díky kterým se nám tady spolu žije skvěle s rádiem Haná i ve čtvrtek ráno 6 hodin 55 minut.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 7 hodině tady u nás na Hané společné vzpomínky na naše nejoblíbenější učitele i učitelky. K tabuli vyvoláme Pointer Sisters Janu Kirchner. Nebudeme sami, bude s námi Sabrina Carpenter. A teď aktuální zprávy, jak jinak než dřív, než ostatní. Tomáš Gottwald.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy? Je čtvrtek 3. září. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vlak se srazil s popelářským autem na přejezdu u Prostějova. Zranilo se 7 lidí. Kvůli střetu motoráku s popeláři na místě zasahoval i vrtulník a doprava na trati stála přes 6 hodin. Při železniční nehodě u Prostějova na přejezdu zabezpečeném jen výstražnými kříži vlak částečně vykolejil. Drážní inspekce vyčíslila celkovou škodu na trati automobilu i soupravě na více než 8 milionů korun. Nehoda je dál v šetření. Domů se vracejí obyvatelé ubytovny Moravan v Šumperku po nedělním požáru. Hořelo pouze v neobydleném pokoji a dům je dál obyvatelný. Požár je dál v šetření. Jako

0: Bčko Sigmy Olomouce prohrálo s Hodonínem 0-2 a Hranice s Hlubinou 1-4.
1: Počasí.
2: Přejete si prožít pohodový den, kdy se jednak nespálíme od sluníčka a taky nehrozí rýma kvůli nachlazení, přesně ten bude právě dnes. Víme, jak bude, na obloze většinou mraky, oblačno anebo zataženo, denní teploty 23 až 26, povane mírný západní až jihozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za vteřinu. Zítra nejteplejší den tohoto týdne, páteční teploty 25 až 29, nejdřív zataženo, později vysoká oblačnost, místy zítra i polojasno. A co víkend? Víkendové teploty 20 až 23, v sobotu polojasno, v neděli i jasno. Blesková doprava z Olomoucka, z Kroměříže, z Rýmařova, také z Hranic. Ranní doprava na moravských silnicích a dálnicích je momentálně celkem v pohodě. Například po dálnici z Olomouce do Mohelnice se s klidem dostaneme za necelou půl hodinu. A na cestách nám asistují policejní hlídky, vidíme je v Kroměříži na Velehradské u Hřbitova, v Rýmařově u Školky na Revoluční nebo mezi Hranicemi a Černotínem na úrovni Hranické propasti. Čtvrtečním ránem jedeme dozadu i dopředu, přejeme šťastnou cestu a nízkou potřebu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Všechno se děje pro něco, jak se proto hravě poradíte se vším, co vás dneska potká, to přeje celý tým Rádia Hana. Možná dneska potkáte i svou oblíbenou učitelku nebo oblíbeného učitele, kteří vás kdysi učili na základce, na učňáku, na střední, na gymplu. Kolem zrovna prochází náš zprávař Tomáš. Tomáši, pojď k mikrofonu. Tvůj oblíbený učitel nebo tvoje oblíbená učitelka, co se ti vybaví?
1: Vůbec nevím, jako... Ale Budějovice, já jsem jako asi úplně neměl moc oblíbených učitelů nebo učitelek. Já jsem se tak jako bavil víceméně se všema.
0: Dobře, tak Tom to má jednoduché. A co by další vzkazy na Facebooku Rádia Hana? Posluchačka Marta, tak ta vzpomíná na Jarmilu Bezouškovou. Prý nejlepší třídní učitelka, hlavně člověk, co dokonce jí byl i na svatbě, tak to asi málo kdo může říct, že by svého učitele, svou učitelku pozval na svatbu. Naďa, pan učitel Pavel Janura, výborný češtinář i dějepisář, ač to tehdy tak nevypadalo, tak díky němu miluje historie Naďa. A ještě se zapojuje i Eva, ta vzpomíná na paní učitelku od první třídy, měla paní Jandovou, byla to prý jejich druhá maminka, byla opravdu zlatá. Dobře, a kdo se vybaví vám při slovech nejoblíbenější učitel anebo učitelka? Možná češtinářka, možná tělocvikář, matematikář nebo vychovatelka z družiny. Dejte vědět, nahrajte hlasovku na WhatsApp. Tohle rádio patří vám, za chvilku horoskopy.
2: WhatsApp Rádia Hana. 377 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 377 742 627. WhatsApp Rádia Hana.

0: Ve čtvrtek ráno 3. září hrajeme všem, kteří už jsou 100% vzhůru, 100% probuzení a taky těm, co to jenom předvádí. Je 7 hodin, 15 minut, jsme tady pro vás, možná už si dáte za volant, zapínáte pás, startujete motor a vyjíždíte z garáže nebo na parkoviště. V tom případě pozor na porouchané auto na příjezdu od Prostějova do Olomouce na úrovni akvaparku. Více z naší dopravní centrály před 7:30 a teď 7:15. Poctivá ranní várka horoskopů. Slovo má Martina.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, klíčem k úspěchu bude rozvážnost. Býci, žádná práce není zbytečná. Blíženci, neberte si toho na sebe tolik. Radci, milujete věci, které fungují a dělají vám radost. Lvi, sami nejlépe víte, jak si posílit sebevědomí. Pany, zaznamenáte značné pokroky nejen v práci. Váhy, máte poněkud hektické tempo, zkuste trochu zvolnit. Štíři, dáte šanci výzvám, které jsou nevšední a zajímavé. Střelci, není důvod smutnit, přece víte, že s úsměvem jde všechno líp. Kozorozi, život vás teď láká na nějakou neobyčejnou cestu. Vodnáři, vy hned budete mít jasno, co je pro vás nejlepší a co my ryby. Prý umíme odpustit, ale taky archivujeme a vlastně nic nezapomínáme.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Signě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak

0: Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
2: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Rádio Hana.

0: Romantická česká oddechovka, dokonalý den, také britská hororová komedie 8 nohou a milion followerů, nebo návrat červeného animovaného Bleska McQueena z animáku Auta po 20 letech. To jsou dnešní premiéry v moravských kinech. Komentáře našich filmových expertů si k tomu určitě taky dneska nenechte ujít. Jako vždy na vlnách Rádia Hana i dnes ráno po 8:30. Teď je 7:29, za pár minut budeme s Ránem Hana skákat z rozhledny v olomoucké zoologické zahrady na Petřín. A z Petřína se pokusím rozkočit až na Eiffelovku. Říkáte si proč? No, my pro vás totiž chystáme jedno neuvěřitelné info s kolegy, které vás potěší. To info... Všechny, co jsme tady ve studiu, tak všechny nás to zahřálo a budete na sebe neskutečně pyšní. To si myslím, že je úplně to nejlepší lákadlo na další poslech Rádia Hana. Buďte s námi i dál, užijte si hlavně nový den. Přejeme krásné, úspěšné ráno. Čtvrtek a 3. září začíná na Olomoucku, na Přerovsku, také na Boskovicku. Teplota mezi 13 a 16 stupni. Přes den 23 až 26, oblačno nebo zataženo.
1: Doprava.
0: Porucha v Olomouci, nehoda mezi Přerovem a Dřevohosticemi a policie mimo jiné na dálnici z Olomouce na Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady? Dobré ráno. Porouchané vozidlo čeká na uzdravení v Olomouci na Brněnské na úrovni akvaparku ve směru do centra. Bacha na nehodu mezi Přerovem a Dřevohosticemi za odbočkou na Želatovice. Skrytá policejní hlídka monitoruje dálnici z Olomouce na Mohelnici. Naposledy jsme ji spolu viděli na 239. kilometru za Lošticemi a další policejní hlídky teď hlásíte z Bruntálu na Jesenické nebo z Hranic na Bělotínské. Přejeme šťastný dolet.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ráno je top.
3: Život plyne dál.

0: Guilty Jack Kimbra, Somebody That I Used To Know se nám věnují ve vysílání rádia Hana, John Farnham nebo také Shepard jsou před námi 7 minut po půl osmé, slíbili jsme vám rozhledny a tady jsou.
1: Rádio Hana, životní styl.
0: Díky, že posloucháte. Představte si rozhlednu v olomoucké zoologické zahradě. Ne, zpátky, ta je malá. Představte si vysokou petřínskou rozhlednu v Praze. To pořád nestačí. Přesuneme se do Francie. Paříž. Eiffelova věž. Máte, vidíte ji? Super. A teď si představte 116 Eiffelovek vedle sebe. No, to je ono. Přesně tolik vážily vytříděné obaly, které v Česku za loňský rok zamířily k recyklaci nebo k energetickému využití. Dohromady přes 1 173 000 tun, tedy skutečně váha 116 Eiffelovek v přepočtu. Třídíte doma? My v rádiu taky. Podle webu jaktřídit.cz aktivně třídí 3/4 obyvatel Česka. A k recyklaci se podařilo přidat 78% obalových odpadů. Navíc jsme tím tříděním a recyklací ušetřili objem vody, který by dohromady naplnil přehrady Lipno a Vranov. Wow! Takže až příště půjdeme ke žlutému, modrému nebo zelenému konťasu, vzpomeňme si, že naše třídění má váhu 116 Eiffelovek a že šetří vodu v objemu Lipna i Vranova. Super pocit, co?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek ráno.

0: až do 8. září. Kaufland.
1: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
8: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Do vašich uší na vlnách Rádia Haná letí Shepard jejich Learn to Fly. 3 minuty po 3:15 na 8 Rádio Haná, čtvrteční ráno. Úsměv máme pro všechny. Mimochodem viděli jste, že když se normálně usmějeme, zapojíme 10 až 12 obličových svalů, ale když se pořádně rozkechtáme, tak těch svalů na obličeji je ještě víc. Takže ano, pořádný úsměv dneska, to je takové malé ranní fitko s Rádiem Haná. Usmějte se, úsměv přejeme 3. září také vám se jménem Bronislav a Bronislava slavíte svátek. Vaše jméno znamená bojovník nebo bojovnice a přesně podle toho pro vás už po 8. hodině složíme speciální sváteční hymnu Rádia Haná. Těšíte se? Dobré ráno.
1: Rádio Haná.

0: A my milujeme naše nejmenší posluchače, milujeme děti, těm za 4 minuty začíná škola, tak zatímco dneska děti ve škole možná vyhlíží češtinu, matiku nebo zeměpis, tak my rodiče máme každé ráno takové vlastní předměty, svačinologii, batohovědu a v rámci tělocviku taky tahání dětí z postele, tak doufám, že jste uspěli taky dneska. My na Hané začínáme 3. září a vzpomínáme i na Facebooku Rádia Hana, na naše nejoblíbenější učitele a učitelky. K mikrofonu už se žene náš produkční David. Davide, kdo to je u tebe?
1: První asi, kdo mě teď napadne, je náš třídní učitel ze základky, pan učitel Ivo Karger. Aha. A rád na něj vzpomínám proto, protože co s náma musel vytrpět, za to si zaslouží určitě svatozář a tímto se omlouvám.
0: I taková omluva po letech se počítá. Hit za hitem, hit za hitem. No samozřejmě máte co říct i vy. Mám rád. Vaše komentáře po 8 hodině na Hané u toho Meky Šbirka, Donna Lois. V našem čtvrtečním ranním playlistu.

0: hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek, 3. září. Galerie města Olomouce otevřela výstavu Možným dotekem. Expozice 14 českých výtvarníků, mezi kterými

0: řeklo týdeníku Hanák, nese detaily z Přerova o posunu projektu jihozápadního obchvatu i s úpravou Mádrova podjezdu. Má i aktuality o zásadní příčině loňské havárie vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou. Dnes v novém čísle týdeníku Hanák. Do Česka přichází výrazně méně mužských uprchlíků z Ukrajiny. Od srpna totiž v Evropské unii platí opatření, které odpírá dočasnou ochranu mužům od 23 do 60 let bez splněných vojenských povinností v domovině. V Česku aktuálně pobývá přes 398 tisíc lidí, kteří utekli z Ukrajiny před rusko-ukrajinskou válkou. V přepočtu na celkový počet obyvatel tak naše země nadále hostí nejvíce ukrajinských válečných utečenců z celé EU, píše ČTK. Sport. Region zazářil ve včerejších zápasech druhého kola na tenisovém Grand Slamu US Open. Olomoucká rodačka Karolína Muchová přehrála po setech 6-1 a 6-0 Britku Bolterovou. Hvězda přerovského klubu Linda Nosková vyhrála 2-0 na sety nad Tajkou Tara Rudíovou. A ESO prostějovského tenisového klubu Jiří Lhéčka zvítězil 3-0 na sety nad britským kvalifikantem Samuelem. A jdou dál.
1: Počasí. Kdo si s námi nařídil budíček na opravdu brzkou ranní hodinu, ten vstával do tmy. Sluníčko každým dnem vychází vždy o chvíli později. Dnes 6 hodin 9 minut, západ v 19.30. Víme, jak bude. Čtvrteční nejvyšší teploty na naší skvělé Moravě 23 až 26, oblačno anebo zataženo. Zítřejší tedy páteční teploty 25 až 29, nejdřív zataženo, později vysoká oblačnost a místy polojasno. A pokud se ptáte, jaký bude první zářijový víkend, v sobotu polojasno, v neděli i jasno a víkendové teploty po oba dva dny mezi 20 a 23 stupni Celsia. Porucha v Olomouci, nehoda mezi Přerovem a Dřevohosticemi a policie mimo jiné na dálnici z Olomouce na Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady? Dobré ráno. Poruchané vozidlo čeká na uzdravení v Olomouci na Brněnské na úrovni akvaparku ve směru do centra. Bacha na nehodu mezi Přerovem a Dřevohosticemi za odbočkou na Želatovice. Skrytá policejní hlídka monitoruje dálnici z Olomouce na Mohelnici. Naposledy jsme ji spolu viděli na 239. kilometru za Lošticemi a další policejní hlídky teď hlásíte z Bruntálu na Jesenické nebo z Hranic na Bělotínské. Přejeme šťastný dolet.
2: Rádio Hanák.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a

0: Ve čtvrtek ráno jsme spolu ve správný čas na správném místě. Vy jste u nás, my jsme u vás a těšíme se na další pohodový den s rádiem Haná do 8 minut hymna k svátku. Pro všechny, co se jmenují Bronislav anebo Voronislava, počkejte si na to. Teď je 8 hodin 8 minut. My se podíváme na Facebook rádia Haná, společně si tam děláme jasno v tom, na které učitele anebo učitelky ze školy nejraději vzpomínáte. Ptáme se vás na to non-stop celé ráno, vy jste naši nejlepší moderátoři. Alžběta si vzpomíná na pana učitele Miroslava Huka. Ten ji učil v Lošticích, nedaleko Mohelnice, byla s ním sranda, dokázal zaujmout a byl férový, píše i Míša, pro tu byl nejlepší tělocvikář Jarda Hudský na poštovce v Olomouci, byl to Božan, férovej chlap. A Luja, posluchačka s touto přezdívkou, vzpomíná na paní vychovatelku Lenku Dlouhou, neskutečně hodná, milá, také chápavá žena s velkým srdcem, a to se moc krásně čte. A jaká tvář se, přátelé, vybaví vám, když zavřete oči, stejně tak jako my tady teďka ve studiu, a vzpomenete si na vaši nejlepší učitelku anebo nejlepšího učitele? Jaké jméno? Proč na ně rádi vzpomínáte? Dejte vědět, nahrajte nám rychlou hlasovku na WhatsApp dneska ráno. Zabere to 5 vteřin. Radio Haná jste vy?
1: WhatsApp Radia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radia Haná.

0: Hudebník vyděnáče zalévá ve vysílání rádia Hana Miley Cyrus její rozkvětlé Flowers ve vysílání právě teď 8 hodin 15 minut. Dobré ráno, no bez vás bychom neměli pro koho vysílat. A hledal informace a pro koho rád nejlepší hudební výběr, tak ještě jednou velké díky, že jste součástí našeho čtvrtečního rána tady na Moravě na rádiu Hana. My vám ještě před půl devátou řekneme, jaké dneska bude počasí, také co teď čekat na ranních cestách. Pozor na bouračku nedaleko Olomouce v Závěšní Lhotě u zdejšího obchodu. Více z dopravy už za chvilku a teď minutu po čtvrt na devět exkurze do kalendáře. Pojďme na to.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je čtvrtek 3. září a narozeniny slaví zpěvačka Jennifer Page, oblíbený televizní hlasatel Alexander Hemala.
2: Všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří.
0: Nebo bývalý hokejový reprezentant Martin Straka. A svíčky dnes spoukává na narozeninovém dortu také hvězda sitcomu 2,5 chlapa Charlie Sheen. Svátek mají Bronislav a Bronislava. Jejich jméno má slovanské kořeny, vykládá se ve spojení s bojem a se slávou. A přesně podle toho jsme pojali i dnešní sváteční hymnu. Tohle jsme vytvořili z AI, no a upřímně, není to žádná ukolébavka. Pro Broni a Broňky roková hymna, nabitá energií. Broni!

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok

0: zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
1: S1 Centr. Zábava pro celou rodinu.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Už jsme si dneska řekli, že romantická česká oddechovka Dokonalý den nebo také britská hororová komedie Osm nohou a milion followerů jsou ode dneška filmové premiéry v moravských kinech. My si o nich s filmovým expertem na vlnách Rádia Haná popovídáme už po půl deváté. A teď v 8.27 nová várka informací o dopravě a taky o počasí. Přejeme nádherné ráno, čtvrtek 3. září nám začíná na Olomoucku, na Štrbensku, také v Zábřehu, v Prostějově nebo ve Vyškově. Teplota mezi 14 a 16 stupni Celsia, přes den 23 až 26, většinou oblačno nebo zataženo. Doprava. Policie v Olomouci, ve Zlíně, také mezi Holešovem a Hlinskem a pozor na nehodu mezi Olomoucí a Přerovem. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď na 267. kilometru obchvatu Olomouce u Slavonína. Další hlídky přímo v Olomouci na Roosevelce, ve Zlíně na náměstí TGM nebo mezi Holešovem a Hlinskem pod Hostýnem u Jankovic. A nehoda je nedaleko Olomouce v Záběšní Lhotě mezi obchodem a zdejším hřištěm. Čtvrtkem jedeme dozadu i dopředu, přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu. Rádio Haná.

0: Posloucháte rádio, ke kterému se pravidelně všichni rádi každé ráno vracíme. Rádio, které je tady doma, které reprezentuje Moravu, naši hanáckou, férovou i poctivou práci. Dobré ráno přejeme vám všem, kteří posloucháte a díky kterým se nám tady spolu žije taky ve čtvrtek ráno. Už máme 9:05. Po 9:45 vaše další top vzpomínky na nejoblíbenější učitele i učitelky. Řešíme to na rádiu Haná celé ráno. A předtím patří mikrofon rádia Haná našemu dalšímu dnešnímu hostovi.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojcegr z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí a zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Tam máš kluka?
4: Nemám.
2: Ti se žijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň fňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
7: Influencers to launch it.
8: Not joining the party?
9: I'm not in the party.
10: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec. A po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
0: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na 1. zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojcegr z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
11: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku do proběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
12: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
14: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
9: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smstiket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.

0: Heslo našeho společného čtvrtka 3. září s Rádiem Haná je velmi jednoduché a zní: všechno je tak, jak má být a všechno se děje pro něco. Takže ať si hravě poradíte se vším, co vás dneska potká, to přeje celý tým Rádia Haná, jsme tady s vámi. A možná potkáte i svou oblíbenou učitelku nebo oblíbeného učitele, kteří vás kdysi učili. O tom se bavíme teď, 8:58. Kolem zrovna prochází náš zprávař Tomáš. Tomáš, je pojď mikrofonu. Tak, tvůj oblíbený učitel nebo učitelka, pojď nám to říct.
1: To vůbec nevím, jako... Hlavně věci, já jsem jako asi úplně neměl moc oblíbených učitelů nebo učitelek. Já jsem se tak jako bavil víceméně se všema.
0: Dobře, tak Tom to má jednoduché. A co vy, další vzkazy na Facebooku Rádia Haná jsou tady, píše Marta. Jarmila Bezoušková, nejlepší třídní učitelka, hlavně člověk, co mi byl dokonce i na svatbě. Naďa, pan učitel Pavel Janura, výborný češtinář a dějepisář, ačkoliv to tehdy tak nevypadalo, tak díky němu teď miluju historii. Eva, paní učitelka od první třídy, paní Jandová, naše druhá maminka, byla opravdu zlatá. Evi, díky. A kdo se vybaví vám při slovech nejoblíbenější učitel nebo učitelka, češtinářka, tělocvikář, matematikář nebo vychovatelka z družiny? Nahrajte hlasovku na WhatsApp Rádia Haná nebo pošlete textovku, stejně jako Verča, taky ji máme na WhatsAppu. Dobré ráno, nejraději vzpomínám na svou nejoblíbenější paní učitelku z němčiny, Jarmilu Pánkovou z první základní školy Bruntál. Ta mi byla vzorem po celou základní školu. Byla naslouchavá, spravedlivá, se srdcem na pravém místě. Takové učitele milujeme. A co vy? Už nahráváte nebo píšete? Přidejte se nás do kontakt listu.
2: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.

0: Tohle je naše ranní hudební VIP zóna mezi 6 a 9. Každé všední ráno pro vás. Top zábava, top hity, top zprávy, top informace, jednoduše. Naše ráno je top a to díky vám. Naše ranní topka se dneska předvedla v tom nejlepším světle. My jsme vzpomínali na naše nejoblíbenější učitele. Představovali jsme dnešní filmové premiéry v moravských kinech. Pochválili celou Moravu i celé Česko za třídění odpadu. Řekli jsme si o tom dneska plno zajímavostí. A hlavně jsme s vámi celé ráno měli oči na silnici, dopravu sledujeme samozřejmě i právě teď, více o tom ve zprávách. A po 9. hodině u nás bude velmi hustý hudební provoz. Čeká nás hit za hitem, budeme chtít zahrát co nejvíc pecek z jednoho roku. Cyndi Lauper, Mekyš Birka nesmí chybět. Léto ještě pořád nekončí, laidback. A předtím vysíláme nové zprávy. Užijte si procházku pamětí, za chvilku jdeme na to.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě Míru a v Gagarinově ulici. Obdobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech.
2: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví. Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše Deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
1: Sport.
3: Startuje nový ročník hokejové ligy mistrů a také letos se zastoupením českých klubů. V prvním kole soutěže dnes uvidíme od 17.30 domácí zápas Plzně se švédským Rögle a Liberec hraje venku s finským Tampere. A ještě od 18 hodin Pardubice doma s polskými Tychy. Přineseme

0: víkendové teploty 20 až 23, v sobotu polojasno, v neděli i jasno. Policie v Olomouci, ve Zlíně, také mezi Holešovem a Hlinskem a pozor na nehodu mezi Olomoucí a Přerovem. Víme, jak se jezdí tady. Policejní kontroly teď na 267. kilometru obchvatu Olomouce u Slavonína. Další hlídky přímo v Olomouci na Roosevelce, ve Zlíně na náměstí TGM nebo mezi Holešovem a Hlinskem pod Hostýnem u Jankovic. A nehoda je nedaleko Olomouce v Záběšní Lhotě mezi obchodem a zdejším hřištěm. Čtvrtkem jedeme dozadu i dopředu, přejeme šťastnou cestu a nízkou spotřebu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: kdo si hraje, nezlobí. A také proto si bez zlobení každé všední dopoledne hrajeme v Procházce paměží Rádia Haná. Přejeme dobrý den.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměží.
0: Taky dneska v této hodině to nejlepší z jednoho roku. Poznáme revoluci u kapely Depeche Mode. A protože tento týden začal nový školní rok, tak si pustíme i tuhle 80-kovou skvostnou československou komedii. Poznáváte? Procházka paměti Rádia Haná vás vítá ve světě 80-kových hitů. Celou hodinu jedině tady u nás na Hané. Jdeme na to!

0: Radiohraná procházka pamětí, depešáci a hlavně také vy, naši nejlepší posluchači, de facto jste také moderátoři, kteří vždycky mají co říct i teď chvilku po 9:45, když posluchačka Míša slyší tuhle pecku od depešáků, tak musí potvrdit tady s námi v Rádiu Haná, že tohle je naprosto nadčasové. Posluchač Peťa doplňuje, že dodnes je to skvělý poslech, za který děkuje, ale na tomu dává korunu, cituju doslova to, co napsala, fuj, to jsem ale stará, vždyť tohle jsem poslouchala, jakmile se to dostalo k nám. Everything counts, celé Rádio Haná, celá procházka pamětí se dneska toulá 80. Tehdy depešáci vydávají třetí studiovou desku, na ní naplno využívají sampling, do své hudby začínají zapojovat i zvuky běžných předmětů a industriální ruchy. A když jsme se tady lidí v rádiu a taky mimo něj ptali upřímně, který song z té desky Construction Time Again, tak se to album jmenuje, tak který song máte nejraději, tak z 99% to byl právě tento, který jsme si dali. Everything Counts ve vysílání Rádia Haná. Pro vás, sami jedeme dál. Procházka paměti Rádia Haná pro vás připravila doslova 80-kový hudební ráj, v něm po 9:30 vzpomínky třeba na Rikyho Povede Mama Maria, bude jedna legendární školní komedie z Československa.
1: Co tam děláš?
2: Co je ti potom, Pangasko?
0: Vzpomínáte, poznáváte Pandasku. Více za moment, dobré dopoledne, tohle je Procházka paměti Rádia Haná a my všichni jsme tady pro vás.
3: Rádio Haná a Procházka paměti.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do

0: zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
1: S1 Centr. Zábava pro celou rodinu.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v Zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
6: Nová sezóna.

0: www.vedcom.cz.
1: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: No, tohle je na Rádiu Haná, ve čtvrtek dopoledne ještě takový 80-kový dozvuk našeho italského léta. Rádia Haná, Ricky a Poveri, Mama Maria, naše prázdninová mega soutěž, tedy italské léto. Rádia Haná vám rozdala desítky balíčků kávy, desítky balení těstovin, desítky balení sírů. Pochutnali jsme si na italských dobrotách a nakonec a hlavní cenu pobyt v italském Bergamu vyhrála Radka z Hranic. Více na webu Rádio Haná.cz. My se dneska vracíme do roku, kdy svět poprvé poznávám tuhletu italskou hitprádovou hymnu Mama Maria, jedna z nejveselějších osmdesátek vůbec, a v tom roce my Čechoslováci jdeme do kina na jednu školní komedii, tu vám chceme připomenout právě teď, tak dobře poslouchejte, na chvilku všeho nechte, pojďte si s námi tak mimo hru zasoutěžit. Ta komedie je o chlapečkovi, který se loučí se školkou, poprvé jde do školy a víte, jak se jmenuje? Je to tenhle ten?
1: Soudružko, soudružko, učitelko!
2: Tak co, jaký to tam je?
1: Ale musí se furt sedět a být potichu.
2: Ale po obědě se nemusí spát.
1: Už by se stejně nevešel. Jsme plný. Všechny stolečky.
0: Takhle, jeho jméno je Honzík Ludvík, pokud si správně vzpomínáme. S ním poznáváme taky deváťáka Radima do chlebu. Do toho je zamilovaná osmačka Jolana a řeší se krádež luxusních hromnic. To jsou kozačky, ne?
3: Co tam děláš?
1: Co je ti potom, bandasko?
3: Ráda bych si tě tak vymalovala, kdybys tam chvilku zůstal.
1: A co vaše účast?
3: To víš, to jsem právě já.
0: No ty brďo, jestli něco perfektně vystihuje cvrko od začátku nového školního roku, tak je to přesně tahle 80-ková komedie režiséra Zdeňka Trošky. Bota mene Melichar. Víte, kdy má v československých kinech premiéru? V atraktivním hudebním dějepisu budou za pár vteřin pokračovat taky Ponis. Na to se moc těšíme dneska dopoledne. Everybody Take, s vámi Procházka pamětí.
4: Rádio Haná a Procházka pamětí. Prací.

0: utrhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift, motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
1: Městy Snáměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do Náměště na Hané.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
10: Rádio Hana, Procházka pamětí.
11: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: tak si my tady hrajeme na TNE, to nejlepší z 80. Police Ever Break You Take. 9.51, my na vás nejradši máme to, že se vyznáte v muzice. Jste naši hudební fanšmexi, kteří oceňují 80. léta na vlnách rádia Hana. Jednak každý večer v našem hudebním speciálu 80.8. A současně 80. vládnou i celé této hodině v procházce pamětí. Dneska tedy vzpomínky na formaci Polis, Depešáky na Mickeyho Žbirku, byla také Bonnie Tyler a další a další. Vychutnali jsme si školní komedii pod tajménem Melichar. A teď je na čase tedy velké rozuzlení naší vzpomínkové show, takhle pro čtvrtek 3. září. Všude kolem nás jsou osmdesátky a s tím konkrétním rokem sem za námi přijíždí taky Eurythmics. Už nám to hraje, pojďme na to.
1: Rádio Hana a procházka paměti.
2: Dnes je to rok 1983.

0: To nejlepší pro ty nejlepší, tak dneska v Procházce pamětí Radia Hana 9.55, nejlepší hudební výběr z roku 1983. Už teď nás zajímá, moc se na to těšíme, co nabídne Procházka paměti Radia Hana zítra opět mezi 9. a 10.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Po 10. už se na vás těší za mikrofonem Lea. Sní Vanessa Paradis, taky Anaka. Určitě se nestratíme při poslechu Radia Hana s víkendem. A teď už hlásí stav připraven u dalších dopoledních zpráv Rádia Hana. Tomáš Gottwald.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci, nezapomeňte, od února 2027 v Olomouci začnou platit delší doby zpoplatněného parkování. Ovšem, město informuje, že u Tržnice a Husova sboru řidiči zaparkují dál bez poplatku o víkendech a večerech.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vyšetřování pádů větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku dál pokračuje. Policie po dvou týdnech dosud nemá konkrétního viníka. Kriminalisté prověřují několik verzí příčin události, včetně možnosti protiprávního jednání. Dále to sledujeme. Autobusové nádraží v Mohelnici se znovu změnilo ve staveniště. Pracovat se tu bude do října. Dělníci opravují nepovedenou izolaci stropu podzemních garáží, do kterých roky zatéká. Autobusy jezdí z náhradních zastávek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Letošní extrémní vedra a sucho sebou nesou finanční dopady na chovatele. Kvůli počasí vzrostly ceny sena na rekordní úroveň. Za balík chovatele zaplatí téměř 2000 korun, což je víc než dvojnásobek oproti loňsku.
1: Sport.
0: Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil. Vzal si zpěvačku Daru Rollins, se kterou tvoří pár už téměř 5 let. Svatbu měli u italského jezera Maggiore, píše o tom ČT. Blahopřejeme.
1: Počasí.
2: Kdo si s námi nařídil budíček na opravdu brzkou ranní hodinu, ten vstával do tmy. Sluníčko každým dnem vychází vždy o chvíli později. Dnes 6 hodin 9 minut, západ v 19.30. Víme, jak bude. Čtvrteční nejvyšší teploty na naší skvělé Moravě 23 až 26, oblačno anebo zataženo. Zítřejší tedy páteční teploty 25 až 29, nejdřív zataženo, později vysoká oblačnost a místy polojasno. A pokud se ptáte, jaký bude první zářijový víkend, v sobotu polojasno, v neděli i jasno a víkendové teploty po oba dva dny mezi 20 a 23 stupni Celsia. Lesková doprava z Olomouce, z dálnice mezi Prostějovem a Vyškovem, také skromně říže, že víme, jak se jezdí tady. Policie kontroluje rychlost v Olomouci na třídě míru pod Hřbitovem. Taky na 12. kilometru dálnice z Prostějova na Vyškov u Brodku a nehoda je v Kroměříži na Hulínské. U odbočky na dálnici zasahuje sanitka i policie.
1: Rá.

0: Eva Max vám také vylepšuje čtvrteční dopoledne, ladíte Radio Hana a zatímco vy posloucháte ten nejlepší hudební výběr, my zjišťujeme, co se děje v našem regionu. Už za chvíli vám poradíme, kam můžeme tento týden vyrazit, tak si na to počkejte. Do té doby stihneme třeba Víkenda, Michaela Jacksona nebo New Order.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do Kik přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKik. Kik, víc než si myslíte.
8: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do SIM.

0: kávy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
1: S1 Centr. Zábava pro celou rodinu.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Rádio Hana.

Maroon 5 a dopolední vlny Rádia Hana. Užíváte si s námi start září a ten si rozhodně můžeme užít i na těch nejlepších akcí v našem regionu. Ode dneška v kinech Dokonalý den, tuhle romantickou komedii s Vladimírem Polívkou dává dnes olomoucké Premier Cinemas, také Šumperk a Mohelnice, zítra pak Koničov a Štěpánov. A blíží se také putovní gastrofestival Chutě kraje. To je spousta kuchařů, bude kouzelník nebo zpěvačka Heidi Janku. Potkáme se tuto neděli na další zastávce festivalu. Tentokrát budou Chutě kraje v Olomouci v Rozáriu. Jako vždy bude výborné jídlo a pití a program pro celou rodinu od projektu Olivie a jejich partnerů. Těšíme se v neděli od 10 do 18 v prostorách olomouckého Rozária. A na Rádiu Hana se už těšíme taky na švédské duo Roxette nebo kapelu Coldplay.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonboniéru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
0: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Radia Hana.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
11: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V

0: exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září, Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Signě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak

0: Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
2: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Crazy a vaše Radio Haná, se kterým možná dneska máte crazy den. My vám posíláme dál ten nejlepší hudební výběr, ať už se vám dneska děje cokoliv.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Dáme si Dua Lipu.

0: Zde opět startuje nejlepší hudební výběr a v Olomouci startuje Varhaní festival. Více ve zprávách právě teď 10:55.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u dalších zpráv. Varhaníky světového formátu si budeme moci poslechnout v Olomouci. Dnes tu začíná Mezinárodní varhaní festival. Připomene francouzského skladatele Marcela Duprého. Do 17. září festival nabídne 6 koncertů. Program najdeme na webu mfo.cz. Úvod 58. ročníku Mezinárodního varhaního festivalu bude výsostně patřit olomouckým umělcům. Vystoupí jeden z předních varhaníků české scény Karel Martínek a akademický sbor Žerotín, informuje Olomouc.cz. Koncert začíná v 19 hodin v kostele svatého Mořice.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Roste průměrná mzda v Olomouckém kraji. Ve druhém čtvrtletí vzrostla o více než 6% na 45 825 korun měsíčně hrubého. Zaměstnancům přibylo průměrně 2750 korun a po započtení inflace si reálně polepšili o více než 4%. Nicméně mzda v Olomouckém kraji zaostává za celostátním průměrem o více než 6 000 korun a je čtvrtá nejnižší v Česku. Nižší průměrné měsíční výdělky mají zaměstnanci jen v Pardubickém, Zlínském a Karlovarském kraji. Kolik peněz vkládáme do dovolené, to ukazuje průzkum Invia. Češi utratí v průměru 55 000 korun, nejméně ze všech zemí střední Evropy. Nejvíce utrácejí Maďaři, a to o 23 000 korun víc než my. A kam rádi jezdíme? Středoevropané podle průzkumu nejraději jezdí do Turecka, Egypta a Řecka, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: A už tu jsou na dnešek další přípravné zápasy před novou hokejovou sezónou a s kým pak hrají kluby z našeho regionu. Olomoučtí Kohouti vyzvou venku od 17.30 Jihlavu a od 18 hodin pak zápas Kroměříže s prostějovskými Jestřáby a SK Prostějov proti Žďáru nad Sázavou. Výsledky vám přineseme.
1: Počasí.
0: Dnes se nám během dne postupně zatáhne, odpoledne může zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Zítra bude o pár stupňů tepleji, naměříme až 27, i když ráno může ještě ojediněle sprchnout. Odpoledne si už budeme užívat sluníčko. A pranostika nám říká, že teplé září, dobře se ovoci i vínu daří.
1: Doprava.
0: Olomouci pozor na policejní hlídku na Brněnské a taky na menší kolonu na Třídě svobody. Zdržet se tady můžete do 10 minut. Policejní hlídky nám řádí ještě i na D35 na exitu Velký újezd anebo na D1 na trase Přerov-Ostrava na exitu Lipník nad Bečovou Trnávka anebo na exitu Bělotín. Tak nohou z plynu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Radio Hana, máme 3. září, prázdniny jsou definitivně za námi a možná máte právě taky teď takový ten pocit, že se všechno zase rozjíždí naplno. Zajímavé je, že září bývá pro spoustu lidí takový malý nový rok. Začíná škola, vracíme se k pravidelnějšímu režimu a najednou máme chuť dělat si nové plány, uklízet, organizovat a něco měnit. Takže, jestli si chcete dát nějaké předsevzetí, nemusíte čekat na leden. Začít můžete klidně už dnes. My vám k tomu za chvíli pošleme ten nejlepší hudební výběr.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longin, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do

zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

0: Vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
3: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.

0: 8. září. Kaufland.
1: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
2: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
3: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
4: Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: přejeme vám krásné čtvrteční dopoledne. Na nás se už chystá Terry Swims, Adam Ďurica nebo Madonna. A zatímco my pro vás třídíme ten nejlepší hudební výběr, já doufám, že vy třídíte odpad. Pojďme se na něho podívat v číslech.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Díky, že posloucháte. Představte si rozhlednu v olomoucké zoologické zahradě. Ne, zpátky, ta je malá. Představte si vysokou pecínskou rozhlednu v Praze. To pořád nestačí. Přesuneme se do Francie. Paříž. Eiffelova věž. Máte, vidíte ji? Super. A teď si představte 116 Eiffelovek vedle sebe. No, to je ono. Přesně tolik vážily vytříděné obaly, které v Česku za loňský rok zamířily k recyklaci nebo k energetickému využití. Dohromady přes 1 173 000 tun, tedy skutečně váha 116 Eiffelovek v přepočtu. Třídíte doma? My v rádiu taky. Podle webu jaktřídit.cz aktivně třídí 3/4 obyvatel Česka. A k recyklaci se podařilo přidat 8,70% obalových odpadů. Navíc jsme tím tříděním a recyklací ušetřili objem vody, který by dohromady naplnil přehrady Lipno a Vranov. Wow! Takže až příště půjdeme ke žlutému, modrému nebo zelenému konťasu, vzpomeňme si, že naše třídění má váhu 116 Eiffelovek a že šetří vodu v objemu Lipna i Vranova. Super pocit, co?
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek. Tady je Rádio Hana.

0: Madonna, vaše rádio Hana, zdravíme vás na Přerovsko-Bruntálsko, ale taky přímo do Olomouce. A nezdravíme jen vás, zdravíme i Nutrie. Ty se nám tady v centru Olomouce nějak přemnožili a posvítíme si na to ve zprávách právě teď.
1: Hit

0: bude 12 hodin.
1: Hezké poledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Přemnožené nutrie v centru města dál řeší Olomouc. Pokračuje jejich odchyt, s nímž městu pomáhají myslivci. Letos už chytili 23 kusů tohoto invazivního druhu, který znečišťuje břehy. Doplníme, že na Olomoucku loni myslivci odlovili 544 nutrií.
1: Olomouc aktuálně.
2: Velká přepravková loupež v Olomouci. Z jednoho z olomouckých hypermarketů zmizelo 920 prázdných pivních lahví a 46 přepravek. Kuriozní krádež se škodou asi 20 000 korun nahlásil v úterý ráno policii zaměstnanec prodejny. Stopa se pak ukázala na videu z jiné prodejny. Z něj policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez lahví. Policisté dvojici velmi rychle vypátrali.
3: 31-letý muž a 32-letá žena se policistům ke krádeži přiznali. K případu uvedli, že všech 46 kusů přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku. Tam lahve z přepravek vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a lahve zvlášť. K vrácení části lahví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného. Pachatelé způsobili hmotnou škodu dosahující téměř 20 000 korun.
2: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Oběma podezřelým hrozí až 2 roky vězení. Vracíme se ke středeční srážce osobního vlaku a popelářského auta u Prostějova. Policie nově oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič auta na přejezdu označeném jen značkami vlak zřejmě přehlédl. Při srážce se zranilo 8 lidí a celková škoda přesahuje 8 milionů korun. Doplníme, že tento přejezd je označen pouze výstražnými kříži, kde mají řidiči povinnost přesvědčit se, zda vlak nejede. Téma dál sledujeme.
0: Sport.
2: Blíží se finále atletické diamantové ligy. Prestižní soutěž vyvrcholí v Bruselu v pátek a v sobotu. Jedinou českou zástupkyní v boji o trofeje bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lou Manuel. Jiní čeští atleti měli k postupu daleko.
0: Počasí.
4: Očekáváme oblačno, přechodně i polojasno. Později odpoledne a večer se ojediněle mohou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší teploty dneska vystoupí na 25 stupňů, což je daleko od rekordu pro dnešní den. V roce 1781 jsme měřili 32,7 stupňů. I v noci čekáme většinou oblačno, s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka. Zítra mraky budou už jenom ráno a během odpoledne se bude pomalu vyjasňovat. Olomouci si musíme dát pozor na policejní hlídku, ta na vás číhá.

0: z hranic. Grácie, že ste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostávate k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 43 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Tak leďte dále, Radio Hana, čeká nás Richard Miller, také CeeLo Green a nebo One Republic.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhone 17.
2: Laserové

0: www.fc.cz. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Izomat stavebniny.
3: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
4: Stačí si vybrat.
3: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
4: Izomat.cz.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Na Rádiu Hana vzpomínáme na osmdesátky, za chvíli dáme také Semisonic, ale i něco novějšího, kapelu Jelen nebo Johna Legenda. Tomu říkám 3. září na jedničku. Rádio Hana, nejlepší hudební výběr a teď už taky naši dnešní oslavenci.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je čtvrtek 3. září a narozeniny slaví zpěvačka Jennifer Page, oblíbený televizní hlasatel Alexandr Hemala.
3: Všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří.
2: Nebo bývalý hokejový reprezentant Martin Straka. A svíčky dnes spoukává na narozeninovém dortu také hvězda sitcomu 2,5 chlapa Charlie Sheen. Svátek mají Bronislav a Bronislava. Jejich jméno má slovanské kořeny, vykládá se ve spojení s pojem a se slávou. A přesně podle toho jsme pojali i dnešní sváteční hymnu. Tohle jsme vytvořili z AI, no a upřímně, není to žádná ukolébavka. Pro Broni a Broňky roková hymna, nabitá energií.

0: Rádio Haná, kalendárium. Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
1: Slyším Tatart nákupy?
0: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází podzim. Zastavte se v našich prodejnách a objevte novou dámskou módu. Jen od 3. do 6. září získáte slevu 20% na dámskou módu při nákupu od 3 produktů. Exkluzivně, pouze s kartou výhod MyKIK. KIK. Víc než si myslíte.
9: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.

0: léta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Rádio Hana.

0: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě Míru a v Gagarinově ulici. Obdobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech.
1: Prostějov aktuálně.
0: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví. Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše Deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT 21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
2: Sport.
0: Startuje nový ročník hokejové ligy mistrů a také letos se zastoupením českých klubů. V prvním kole soutěže dnes uvidíme od 17.30 domácí zápas Plzně se švédským Rögle a Liberec hraje venku s finským Tampere. A ještě od 18 hodin Pardubice doma s polskými Tychy. Přineseme vám výsledky.
2: Počasí.
3: Zatímco v Portugalsku, Španělsku a nebo Itálii si užívají sluníčko a teploty od 35 do 40 stupňů, nám se venku pomalu zatahuje a teploty stoupají k 25 stupňům. Odpoledne může do

0: a teploty porostou až k 27 stupňům. Doprava. V Olomouci můžete potkat policejní hlídku třeba na třídě míru, takhle Husplynu. Policejní hlídka je také mezi obcemi Rokytnice a Brodek u Přerova. Pozor si musíme dát i v Napajedlech ulici Nádražní a nebo v Otrokovicích ulici Napajadelská. Pokuty policisté rozdávají i v Mohelnici v ulici Zábřežská. Tak na Husplynu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: vím, že rodiče si ho velice užívají, o dětech se to možná říct úplně nedá. A možná právě teď řešíte jednu klasickou věc, jak si po létě zase nastavit nějaký pravidelný režim. Psychologové doporučují nezačínat velkými změnami, mnohem lépe funguje vybrat si jednu malou věc, kterou budete dělat pravidelně. Třeba budete chodit spát o půl hodiny dřív, nebo rovnou s dětmi. Dáte si každý den krátkou procházku a nebo si večer třeba chvíli vypnete telefon. Hlavně malé kručky, ať to po těch prázdninách není zas tak velký šok. My už chystáme Robbieho Williamse, Bee Gees i George Ezru.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Signě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak

0: Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Hurá, do školy s Harryho kamarády. Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
2: S1 Centr. Zábava pro celou rodinu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
10: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
9: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
10: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
9: Vstupenky na smsticket.cz.
10: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

0: Xindl X na rádiu Hana a jeho song Proměna. A Proměna dneska přišla i do našich českých kin. Čtvrtek je totiž den filmových premiér. Tak se pojďme podívat, na jaké novinky můžeme třeba už hned dneska vyrazit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
3: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
4: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
4: Tam máš kuka?
5: Nemám.
3: Ti se žijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
5: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
3: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
6: Co se ti stalo?
7: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
6: Ale no tak, přestaň fňukat.
3: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
8: Ty kraxna!
3: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
8: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
3: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
9: Influencers to loom shit.
10: Not joining the party?
11: I'm not in the party.
12: I'm guessing you didn't come just to see me.
3: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec. A po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
2: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojciger z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Díky za to.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
13: Luskni.cz.
14: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
13: Luskni.
14: Koloběžku nebo spotřebič?
13: Luskni a máš.
14: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
15: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
16: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
3: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
6: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
7: Nová sezóna

0: Feel Like the Ocean, to je další song na rádiu Hana. Hrajeme si jen ten nejlepší hudební výběr a užíváme si 3. září. Ano, školní rok už je v plném proudu, rodiče se radují, děti možná úplně tak ne. A já už mám ve studiu Majdu, ta se tady na mě směje. Ahoj Majdi.
1: Ahoj, ahoj.
0: My dneska na Facebooku řešíme samozřejmě školní téma a máme tam otázku, na kterého

0: je takový to moje šprťáctví, víš, jakože jsem možná mohla být za šprtku, ale ona to dokázala tak jako skorigovat v té třídě, že jsem vlastně úplně ani nebyla.
1: Yeah, a takže koho zdravíme?
0: Zdravíme paní učitelku Kopčanovou.
1: Takže paní učitelko Kopčanová, zdravíme z Rádia Hana. Já asi vzpomínám já

0: strašně moc, ale nejlepší učitelka v mém životě je samozřejmě Martina Kvítko Procházková, protože všechno, co umím, mě naučila ona.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme si dál třeba Michaela Jacksona. Bude i Donna Summer. A po 14. hodině si dáte s Majdou taky kapelu Team. Johana, je 13.57 a pojďme na novinky.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Řidiči v Olomouci, nezapomeňte, od února 2027 v Olomouci začnou platit delší doby zpoplatněného parkování. Ovšem, město informuje, že u Tržnice a Husova sboru řidiči zaparkují dál bez poplatku o víkendech a večerech.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Vyšetřování pádů větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku dál pokračuje. Policie po dvou týdnech dosud nemá konkrétního viníka. Kriminalisté prověřují několik verzí příčin události, včetně možnosti protiprávního jednání. Dále to sledujeme. Autobusové nádraží v Mohelnici se znovu změnilo ve staveniště. Pracovat se tu bude do října. Dělníci opravují nepovedenou izolaci stropu podzemních garáží, do kterých roky zatéká. Autobusy jezdí z náhradních zastávek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Letošní extrémní vedra a sucho sebou nesou finanční dopady na chovatele. Kvůli počasí vzrostly ceny sena na rekordní úroveň. Za balík chovatele zaplatí téměř 2000 korun, což je víc než dvojnásobek oproti loňsku.
1: Sport.
0: Držitel zlatého míče z roku 2003 a nynější manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se oženil. Vzal si zpěvačku Daru Rollins, se kterou tvoří pár už téměř 5 let. Svatbu měli u italského jezera Maggiore, píše o tom ČT. Blahopřejeme.
1: Počasí.
2: Dnes se nám během dne postupně zatáhne, odpoledne může zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 stupňů. Zítra bude o pár stupňů tepleji, naměříme až 27, i když ráno může ještě ojediněle sprchnout. Odpoledne si už budeme užívat sluníčko. A pranostika nám říká, že teplé září, dobře se ovoci i vínu daří.
1: Doprava.
2: Na cestách určitě pozor na nehody, hlásíte nám jich docela hodně. Jedna je v Moravské Třebové, v ulici Brněnská, bouralo se také v obci Zubřína v Setínsku, v ulici Hamerská. Pozor si musíme dát také přímo v Olomouci, v ulici Českobratrská. A jednu zprávu nám nesete i přímo z cest.
3: Tak na dálnici D46 směrem na Prostějov z Olomouce, před Tržovickým mostem. Tam na té rovince uletělo dodavce zadní kolo, tak jenom opatrně leží tam uprostřed cesty.
2: Děkujeme moc posluchačce Marušce, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: i ve čtvrtek 3. září ladíte Rádio Hana. Cístili jste to ráno taky? Zářijové noci už umí být docela chladné a ranní větrání po probuzení už je taky studené. A to znamená, že přišel ten správný čas. Než doma naplno otočíme kohoutkem topení, uděláme si malý náskok. Právě teď je totiž ideální čas na odvzdušnění radiátorů a rychlou revizi kotle. Místní servisáci mají ještě volnější kalendáře, takže až s prvními mrazy vypukne všeobecná topná panika, my budeme v úplném klidu a v teple. Užívejte si dál náš podzimní den, do uší vám k tomu hraje Rádio Hana, už za chvíli třeba Lenny Kravitz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!

0: koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
8: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
9: Rádio Hana.

0: Tohle byl James Blunt na rádiu Haná, písnička You're Beautiful, tady v překladu Si krásná. To by se mohlo zdát jako úžasná romantická pecka. Zpěvák ale po 20 letech od vydání, tedy loni, přiznal, že to vlastně vůbec není love song. Je to o člověku na návykových látkách. I takovéhle perličky pro vás na rádiu Haná zjistíme. Teď už se podíváme, o čem se u nás v regionu píše.
1: O čem se píše?
2: Máte správně naladěno, s naším rádiem jste vždycky v obraze. Opera Čert a Káča bude první premiérou Moravského divadla Olomouc v nové sezóně. Poprvé ji budeme moci spatřit už v pátek 4. září v režii Dominika Beneše. Podrobnosti píše Olomouc.cz. A máme tu historický zlom na Univerzitě Palackého. Kancelář rektora poprvé povede žena. Od roku 2022 vykonával tuto funkci právník Martin Tomášek. Nyní ho vystřídá výkonná manažerka Ivana Olivová. A když je ten čtvrtek, neseme i noviny Hanák. Ty přináší teď aktuální info o posunu dlouho připravovaného projektu jihozápadního obchvatu i s úpravou Mádrova podjezdu v Přerově. Nebo si tady přečteme i o zásadní příčině benzinové havárie u Hustopečí nad Bečvou. To a mnohem víc v novém vydání týdeníku Hanák, který vychází vždy ve čtvrtek. A my jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: To je Aneta Langerová a její malá mořská víla. Pomalu se nám blíží chvíle, kdy si v práci budeme moci odpíchnout a pracovně za sebou budeme mít malý pátek. Už jen pak velký pátek nebo normální pátek a užijeme si první zářijový víkend. Společně spolu zvládáme jeden z nejnáročnějších týdnů v roce, proto pro vás máme pečlivě vybraný nejlepší hudební výběr, aby se vám ten týden prožíval líp.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Čeká na nás Anaka a její

do roku 1988 nás vrátí Fancy. Teď už ale zprávy s Tomem Gottwaldem u nás. Vás totiž bavíme, ale i informujeme. Je 14 hodin a 55 minut.

0: Vítejte u dalších zpráv. Varhaníky světového formátu si budeme moci poslechnout v Olomouci. Dnes tu začíná Mezinárodní varhaní festival. Připomene francouzského skladatele Marcela Duprého. Do 17. září festival nabídne 6 koncertů. Program najdeme na webu mfo.cz. Úvod 58. ročníku Mezinárodního varhaního festivalu bude výsostně patřit olomouckým umělcům. Vystoupí jeden z předních varhaníků české scény Karel Martínek a akademický sbor Žerotín, informuje Olomouc.cz. Koncert začíná v 19 hodin v kostele svatého Mořice.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Roste průměrná mzda v Olomouckém kraji. Ve druhém čtvrtletí vzrostla o více než 6% na 45 825 korun měsíčně hrubého. Zaměstnancům přibylo průměrně 2750 korun a po započtení inflace si reálně polepšili o více než 4%. Nicméně mzda v Olomouckém kraji zaostává za celostátním průměrem o více než 6 000 korun a je čtvrtá nejnižší v Česku. Nižší průměrné měsíční výdělky mají zaměstnanci jen v Pardubickém, Zlínském a Karlovarském kraji. Kolik peněz vkládáme do dovolené, to ukazuje průzkum Invia. Češi utratí v průměru 55 000 korun, nejméně ze všech zemí střední Evropy. Nejvíce utrácejí Maďaři, a to o 23 000 korun víc než my. A kam rádi jezdíme? Středoevropané podle průzkumu nejraději jezdí do Turecka, Egypta a Řecka, píše o tom ČTK.
1: Sport.
0: A už tu jsou na dnešek další přípravné zápasy před novou hokejovou sezónou a s kým pak hrají kluby z našeho regionu. Olomoučtí Kohouti vyzvou venku od 17.30 Jihlavu a od 18 hodin pak zápas Kroměříže s prostějovskými Jestřáby a SK Prostějov proti Žďáru nad Sázavou. Výsledky vám přineseme.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Po obloze se nám dál budou honit mraky. Později odpoledne a večer nám ojediněle mohou spadnout i přehánky. Slunce nám dneska zapadne naposledy před 7:30, přesně tedy v 19 hodin a 31 minut. Oblačná pak bude i noc. S malou pravděpodobností by i během ní mohlo spadnout pár dešťových kapek. Teploty nám spadnou až ke 13 stupňům, na horách dokonce až k 10. Zítřejší ráno nás přivítá s většinou oblačností. Během dne, ale pak budou mraky ubývat.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci už za chvíli úplně dořešíme bouračku dvou osobáků v ulici Českobratrská. Při projíždění Hanáckou metropolí si pak dáme pozor taky na policejní hlídky v ulici Brněnská. Na Blanensku nám komplikuje dopravu bouračka dvou aut v Boskovicích v ulici Otakara Kubína. Na silnici překáží havarovaná auta, projíždíme opatrně. Na Svitavsku dáme nohu z plynu v Moravské Třebové v ulici Brněnská u Lidlu. Srazil se tu osobák s motorkou, na místě je policie. Policejní hlídky nám pak hlásíte taky na D48 na exitu Bělotín, na D46 na exitu Olšany u Prostějova a taky v Přerově v ulici Polní. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: vámi je Rádio Hana a právě nám dohrává vem. S prvním zářijovým týdnem přichází i stará známá povinnost domácí úkoly. A otázka zní, kdy na dně vlastně sednout, aby to nebylo o nervy. Dětští psychologové radí vyhnout se dvěma extrémům. Psát úkoly hned po příchodu ze školy, kdy je mozek vyčerpaný, nepomáhá. Stejně tak jako odkládat je na večer těsně před spaním. Ideální okno pro učení je mezi 16. a 17. hodinou. A zlaté pravidlo na závěr, po každých 20 minutách si dáme krátkou pauzu na protáhnutí. Tak ať se vám dneska úkoly píšou skoro sami, my vám k tomu zahrajeme nejlepší hudební výběr. Za chvíli třeba Luis Capaldi, Fancy nebo David Stypka.
1: Izomat stavebniny. Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
2: Stačí si vybrat.
1: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
2: Izomat.cz.
3: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
7: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září, Olomouc Park Flora, pavilon G a H. Vstup zdarma.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Hana víme, kde se co šustne, máme přehled i o skvělých akcích v regionu. Pojďme se na ně teď mrknout.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: S Rádiem Hana pořádáme benefiční den a koncert pro mobilní hospic Nejste sami v pátek v Salzerově redutě v Olomouci. Tento hospic totiž slaví 10 let a nás v pátek čekají regionální dobroty, tanečky, inspirativní hosté a nebo třeba koncert kapely Alibaba. Moderuje naše Martina Kvítko už zítra. Víme taky, co promítá letní kino Lázně Slatinice. Dneska třeba to bude komedie Někdo to rád v Plzni. Začíná se posetmění a vstup je zdarma. V sobotu se běží Novodědinská sedmička. Start i cíl je u Kulturáku v Konici. Bude i speciální dětská trasa na 700 metrů pro ty nejmenší. Celé to začne v 10 hodin, můžeme přijít třeba si zaběhat, ale i zafandit. Benefiční den, letní kino nebo závod, čemu dáte přednost vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz

0: nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za

0: Opět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: Mandraže už mají motýly v břiše a my na rádiu Hná vám jako vždy před celou hodinou přinášíme naše zprávy, počasí a dopravní přehled. Po tomhle informačním balíčku se za vámi opět vrhneme do víru nejlepšího hudebního výběru, co tady pro vás máme po 16. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Hodinku nám otevře Činasky a jejich selhání.

třeba zpěvačku Pink. Čeká nás prostě pestrý playlist. Teď už frčíme dál, před námi jsou slibované zprávy. S námi je máte dříve než ostatní, a to znamená v 15 hodin a 54 minut.

0: Zprávy jsou tu, pojďte si je poslechnout. Řidiči v Olomouci, pamatujte na dodržování povolené rychlosti. Dnes to v ulicích města hlídá městská policie. Strážníci hlásí, že měří rychlost na třídě Míru a v Gagarinově ulici. Obdobné kontroly budou pokračovat i v dalších dnech.
1: Prostějov aktuálně.
0: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví. Je čtvrtek a otevíráme nové číslo týdeníku Hanák. Nese detaily z Přerova o posunu projektu jihozápadního obchvatu i s úpravou Mádrova podjezdu. Má i aktuality o zásadní příčině loňské havárie vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou. Dnes v novém čísle týdeníku Hanák. Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT 21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
2: Sport.
0: Startuje nový ročník hokejové ligy mistrů a také letos se zastoupením českých klubů. V prvním kole soutěže dnes uvidíme od 17.30 domácí zápas Plzně se švédským Rögle a Liberec hraje venku s finským Tampere. A ještě od 18 hodin Pardubice doma s polskými Tychy. Přineseme vám výsledky.
2: Počasí.
3: Tak nám se začátkem září začal meteorologický podzim. To ale neznamená konec letních teplot. Naopak, odborníci předpovídají, že září bude výrazně teplejší než normálně. V některých částech Evropy můžeme pořád ještě zažívat teploty nad 30 stupňů. Co ale změna ročního období určitě přinesla, to je zkracování dnů. Během září v Česku přijdeme o více než 100 minut denního světla. Třeba dnes svítilo sluníčko na obloze 13 hodin a 21 minut. Zítra už to bude o 3 minuty méně, v sobotu pak už bude rozdíl dokonce 7 minut. Víme, jak se jezdí tady. Nehodu nám hlásíte v Olomouci v ulici Sokolovská. Zároveň se nám pomalu začínají lidi vracet z práce. V některých ulicích je tak hustší provoz. Konkrétně jde v Olomouci o ulice Na Šibeníku, IP

0: mezi exity Lipník a Hranice. Je tady odstavené auto na Krajnici. Podobnou situaci pak řešíme taky v Mohelnici v ulici Třebovská ve směru na Podolí u benzinky. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

0: pobyt. Strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
2: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
2: Kytku?
1: Bonbonieru?
2: Kafe?
1: Dobře.
2: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
2: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
2: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
1: Skyrock
2: a

0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

0: Rádio Hana. Sedíte právě teď u úkolů, u knížky, nebo jen tak relaxujete na židli? No možná bychom si mohli zkontrolovat, jak vlastně sedíme. Po celém dni ve školní lavici nebo kancelářské židli dostávají záda pořádně zabrat a fyzioterapeuti proto u psacího stolu nedají dopustit na jednoduché pravidlo pravých úhlů. Tedy, že by měl pravý úhel svírat jak loket na stole, tak kolena i kyčle a každých 30 minut se na chvilku zvedneme, protáhneme a nebo si skočíme pro pití. Záda nám pak prostě poděkují. Teď už další várka nejlepšího hudebního výběru, třeba Slza nebo zpěvačka Pink. Ty vás určitě ze židle zvednou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianko nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak

0: Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
2: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremiestoproživot.cz.

0: www.hazard.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát odpovědně.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-Motor.cz.
5: Posloucháte Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Haná, znáte to, jdete takhle v září, v posledních pětních letních dnech na výlet, máte sebou plastovou lahev a omylem ji necháte ležet v trávě na vaší svačinové přestávce. Schválně, zkuste si tipnout, jak dlouho tam potom taková lahev bude ležet. No, jestli jste tipli 500 až 1000 let, tak je to správné. To je šíleně dlouhá doba, ale naštěstí, podle statistik, se zdá, že velká část Čechů odpad třídí. Víc už nám teď poví kolega Lukáš.
1: Rádio Haná. Životní styl.
2: Díky, že posloucháte. Představte si rozhlednu v olomoucké zoologické zahradě. Ne, zpátky, ta je malá. Představte si vysokou petřínskou rozhlednu v Praze. To pořád nestačí. Přesuneme se do Francie. Paříž. Eiffelova věž. Máte, vidíte ji? Super. A teď si představte 116 Eiffelovek vedle sebe. No, to je ono. Přesně tolik vážily vytříděné obaly, které v Česku za loňský rok zamířily k recyklaci nebo k energetickému využití. Dohromady přes 1 173 000 tun, tedy skutečně váha 116 Eiffelovek v přepočtu. Třídíte doma? My v rádiu taky. Podle webu jaktřídit.cz aktivně třídí 3/4 obyvatel Česka. A k recyklaci se podařilo přidat 78% obalových odpadů. Navíc jsme tím tříděním a recyklací ušetřili objem vody, který by dohromady naplnil přehrady Lipno a Vranov. Wow! Takže až příště půjdeme ke žlutému, modrému nebo zelenému konťasu, vzpomeňme si, že naše třídění má váhu 116 Eiffelovek a že šetří vodu v objemu Lipna i Vranova. Super pocit, co?
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek odpoledne.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
8: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

0: exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Týnecká folková zahrada, tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr, uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
8: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
7: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
8: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
7: Vstupenky na smsticket.cz.
8: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
9: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve čtvrtek.

Tady rádio Haná kapela Lucie nám připomněla rok 1994, kdy vyšel tenhle song. No, v tomhle roce u mnohých z nás ještě platilo do pěti, musíme být u maminky v doupěti, jak zpívají včilí medvíci. Teď už ale většinou do pěti, musíme být v práci. Pracovní den se nám ale pomalu chýlí, na cestu domů vám hrajeme nejlepší hudební výběr. Hit

0: a máme i zprávy, posíláme vám je teď, už dříve než ostatní. Je 16 hodin a 56 minut.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Olomoucký vrchní soud potvrdil 3leté podmínky s 5letou zkušební dobou pro lékaře a lékárníka za podvody s fiktivními recepty. Oba muži navíc zaplatí pokutu 100 000 korun a na 5 let mají zakázanou činnost. Celková škoda se v této letité kauze vyšplhala na 6 milionů 800 000 korun.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vyšetřování pádu větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku dál pokračuje. Policie po 2 týdnech dosud nemá konkrétního viníka. Kriminalisté prověřují několik verzí příčin události, včetně možnosti protiprávního jednání. Dále to sledujeme. Autobusové nádraží v Mohelnici se znovu změnilo ve staveniště. Pracovat se tu bude do října. Dělníci opravují nepovedenou izolaci stropu podzemních garáží, do kterých roky zatéká. Autobusy jezdí z náhradních zastávek.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Letošní extrémní vedra a sucho sebou nesou finanční dopady na chovatele. Kvůli počasí vzrostly ceny sena na rekordní úroveň. Za balík chovatele zaplatí téměř 2000 korun, což je víc než dvojnásobek oproti loňsku.
1: Sport.
3: České basketbalistky už tento pátek vstoupí do mistrovství světa v Berlíně úvodním zápasem proti Itálii. Naše reprezentantky se na šampionát vracejí poprvé od roku 2014, zatímco jejich soupeřky dokonce po 32 letech. Zlaté medaile budou na turnaji obhajovat Američanky.
1: Počasí.
0: Olomouc hlásí 23 stupňů, stejně tak Přerov. Prostějov naměřil 22, v Jeseníku mají 19 stupňů. Dnešní teplotní maxima vylezla nejvýše na 25 stupňů. Zítra nás ale čeká nejteplejší den týdne a nejvyšší teploty mohou dosáhnout až 29 stupňů. Na horách budeme mít zítra nejvýše 22. V pátek očekáváme dopoledne zamračenou oblohu, na severu regionu nám může i slabě zapršet. Během odpoledne bude ale oblačnost ubývat, místy dokonce až do vyjasnění. Vykouknout by nám tak mohlo i sluníčko.

0: Máme pozor na cestě mezi Lipníkem a Pod Hůrou, kousek za sjezdem z ulice Za vodou. Na místě je policie, projíždíme se zvýšenou opatrností. Na policejní hlídky si dáme pozor v Napajedlech, v ulici Nádražní, na D1 na exitu Hulín Západ a taky v Prostějově v ulici Za Olomouckou. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

Na Rádiu Hana hudební hvězdy hrajeme jako třeba teď No Name, ale taky ty budoucí rádi podporujeme. Už v neděli 13. září se v Přerovském parku Michalov odehraje veliké finále 9. ročníku soutěže pro mladé hudebníky Radiotalent Olomouckého kraje. A o titul Radiotalent se živými koncerty utkají kapely Inými slovami Kristy Hernandez, Marie Rezlerová a kapela Maronto. O vítězi rozhodne porota i s naším šéfem hudby Markem Bergrem. Dorazte fandit, vstup je zdarma, budeme se na vás moc těšit. Teď už Aura Dion nebo třeba Fine Young Cannibals a za 20 minut naše kalendárium.

0: skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: Posloucháte Rádio Hana.

0: Ladíte Rádio Haná. Představte si, že byste se ráno probudili a platilo by nařízení, že se musí jezdit na úplně druhé straně, než se jezdilo doteď. Tedy, že všechna auta budou od rána jezdit nalevo. Šílená představa, že? No ve Švédsku něco podobného 3. září 1967 zažili. Ráno se vzbudili a platilo nařízení, že se jezdí vpravo. Tohle je příběh pro dnešní datum 3. září. Co dalšího si dneska připomínáme, už si řekneme v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je čtvrtek 3. září a narozeniny slaví zpěvačka Jennifer Page, oblíbený televizní hlasatel Alexander Hemala.
3: Všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří.
2: Nebo bývalý hokejový reprezentant Martin Straka. A svíčky dnes spoukává na narozeninovém dortu také hvězda sitcomu 2,5 chlapa Charlie Sheen. Svátek mají Bronislav a Bronislava. Jejich jméno má slovanské kořeny, vykládá se ve spojení s bojem a se slávou. A přesně podle toho jsme pojali i dnešní sváteční hymnu. Tohle jsme vytvořili z AI, no a upřímně, není to žádná ukolébavka. Pro Broni a Broňky roková hymna nabitá energií. Broni!

0: Šestá hodina se nám blíží, na vysílání Rádia Haná se tím nic nemění. U nás vám hrajeme ten nejlepší hudební výběr non-stop. Po 18. hodině se můžeme těšit.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Na hit za hitem třeba opět Aradeček.

0: To jsou hity, které nám přinesou skvělou náladu ve čtvrteční podvečer. Ještě předtím ale zprávy, počasí a doprava. Už k nám letí, je 17 hodin a 55 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Fakultní nemocnice Olomouc nabízí snadný screening nádorů krku a úst, ke kterému vám stačí jen vykloktat obyčejnou vodu. Těchto nebezpečných onemocnění totiž u lidí nad 40 let výrazně přibývá a dnes už dokonce překonávají počty rakoviny děložního čípku. Za oběma typy nádorů stojí lidský papilomavir, proto určitě nepodceňujte prevenci a využijte tohoto rychlého vyšetření.
2: Olomouc aktuálně.
3: Velká přepravková loupež v Olomouci. Z jednoho z olomouckých hypermarketů zmizelo 920 prázdných pivních lahví a 46 přepravek. Kuriozní krádež se škodou asi 20 000 korun nahlásil v úterý ráno policii zaměstnanec prodejny. Stopa se pak ukázala na videu z jiné prodejny. Z něj policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez lahví. Policisté dvojici velmi rychle vypátrali.
4: 31-letý muž a 32-letá žena se policistům ke krádeži přiznali. K případu uvedli, že všech 46 kusů přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku. Tam lahve z přepravek vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a lahve zvlášť. K vrácení části lahví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného. Pachatelé způsobili hmotnou škodu dosahující téměř 20 000 korun.
3: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Oběma podezřelým hrozí až 2 roky vězení. Vracíme se ke středeční srážce osobního vlaku a popelářského auta u Prostějova. Policie nově oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič auta na přejezdu označeném jen značkami vlak zřejmě přehlédl. Při srážce se zranilo 8 lidí a celková škoda přesahuje 8 milionů korun. Doplníme, že tento přejezd je označen pouze výstražními kříži, kde mají řidiči povinnost přesvědčit se, zda vlak nejede. Téma dál sledujeme.
1: Sport.
3: Blíží se finále atletické diamantové ligy. Prestižní soutěž vyvrcholí v Bruselu v pátek a v sobotu. Jedinou českou zástupkyní v boji o trofeje bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lou Manuel. Jiní čeští atleti měli k postupu daleko.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve čtvrtek.
1: Počasí.
0: Po obloze se nám dál budou honit mraky, večer nám ojediněle mohou spadnout i přehánky. Oblačná pak bude i noc. S malou pravděpodobností by i během ní mohlo spadnout pár dešťových kapek. Teploty nám spadnou až ke 13 stupňům, na horách dokonce k 10. Zítřejší ráno nás přivítá s většinou oblačností, během dne ale pak budou mraky ubývat. Zatímco dnes máme biozátěž na prvním, tedy nejlepším stupni, zítra se nám na většině hané zhorší na druhý. Jen na severu regionu zůstane na jedničce. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Na bouračku osobáku s motorkou už si ale dáme pozor na Zlínsku v Otrokovicích v ulici Zlínská. Průjezd je možný, ale se zvýšenou opatrností. Na místě jsou záchranné složky. Na policejní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Hulín Západ a taky exitu Kroměříž Východ a na D35 na exitu Svitavy. Pokuta nám hrozí taky v Bořitově v ulici Trávníky. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Cítili jste to ráno taky? Zářijové noci už umí docela vychladnout a ranní větrání po probuzení je už docela studené. A to znamená, že přišel ten správný čas. Než doma naplno otočíme kohoutkem topení, uděláme si malý náskok. Právě teď je totiž ideální čas na odvzdušnění radiátorů a rychlou revizi kotle. Místní servisáci mají ještě volnější kalendáře, takže až s prvními mrazy vypukne všeobecná topná panika, my už budeme v úplném klidu a v teple. Užívejte si dál čtvrteční večer, do uší vám k tomu hraje Rádio Hana.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divoký Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 54,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A seko bianco nebo rosato za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.

0: Posloucháte Rádio Haná. Jako každý čtvrtek i tento týden jsme si do vysílání pozvali našeho filmového experta. Ten nám prozradí, jaké nové filmové premiéry bychom si určitě neměli nechat ujít v kině. Do 20 minut se pak spolu mrkneme taky na to, jaké nás čeká počasí. Tak nás laďte dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojcekr z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
3: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odysseu vidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
4: Kam jedeš? Ano.
5: Do Berlína.
4: Tam máš kluka?
5: Nemám.
3: Ti se žijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
5: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
3: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
6: Co se ti stalo?
7: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
6: Ale no tak, přestaň fňukat.
3: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
7: Ty kraxna!
3: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
7: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
3: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky.
8: Influencers to loom shit.
9: Not joining the party?
10: I'm not in the party.
11: I'm guessing you didn't come just to see me.
3: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec. A po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
2: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na první zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojcekr z Multiplexu Premier Cinema Olomouc. Díky za to.
3: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno očekáváme zvětšenou oblačnost, na severu regionu nám může i sprchnout. Odborníci ale předpovídají, že by nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Během dne pak budou mraky od jihozápadu ubývat, večer se nám může dokonce až vyjasnit. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Na horách naměříme trochu méně, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 23. Foukat by nám zítra měl jen slabý větřík.

0: vámi je Rádio Haná. S prvním zářijovým týdnem přichází stará známá povinnost – domácí úkoly. Otázka zní, kdy na ně sednout, aby to nebylo o nervy. Dětští psychologové radí vyhnout se dvěma extrémům. Psát úkoly hned po příchodu ze školy, kdy je mozek vyčerpaný, nepomáhá, stejně jako odkládat je na večer těsně před spaním. Ideální okno pro učení je mezi 16. a 17. hodinou. A zlaté pravidlo na závěr, po každých 20 minutách si dáme krátkou pauzu na protáhnutí. Tak ať vám to ve škole zítra rychle uteče a je tady vytoužený víkend, to vám přejeme na Rádiu Haná. Teď už další nejlepší hudební výběr.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
4: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak

0: Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc, sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
2: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
3: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
4: Rádio Hana.

0: také o čem se píše. Krátký přehled už pro vás teď má naše kolegyně Martina Kvítko.
1: O čem se píše?
2: Máte správně naladěno, s naším rádiem jste vždycky v obraze. Opera Čert a Káča bude první premiérou Moravského divadla Olomouc v nové sezóně. Poprvé ji budeme moci spatřit už v pátek 4. září v režii Dominika Beneše. Podrobnosti píše Olomouc.cz. A máme tu historický zlom na Univerzitě Palackého. Kancelář rektora poprvé povede žena. Od roku 2022 vykonával tuto funkci právník Martin Tomášek. Nyní ho vystřídá výkonná manažerka Ivana Olivová. A když je ten čtvrtek, neseme i noviny Hanák. Ty přináší teď aktuální info o posunu dlouho připravovaného projektu jihozápadního obchvatu i s úpravou Mádrova podjezdu v Přerově. Nebo si tady přečteme i o zásadní příčině benzinové havárie u Hustopečí nad Bečvou. To a mnohem víc v novém vydání týdeníku Hanák, který vychází vždy ve čtvrtek. A my jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana. Rádio Hana.
3: Přejeme večer na jedničku.

Na Rádiu Hana myslíme na všechny i na milovníky osmdesátkové hudby. Máme tady osmdesátky v 8, kdy hodinu hrajeme jenom ty nejlepší hity z 80. let. Na co se můžeme těšit? V zádech máme Modern Talking, před námi jsou jména jako Wham, Phil Collins, CC Catch, Freddie Mercury, Laidback, Mike Oldfield nebo třeba Cutting Crew. Prostě dejte vlome doprava,

0: Hudka z hranic. Grácie, že ste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostávate k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a

0: takové jsou zářijové novinky Rádia Hana. Rádio Hana.
1: 80 v 8.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
5: Rádio Haná. Nejlepší hudba.

0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Rádio Haná.

0: Jsou tady 90ky v 9, s rádiem Haná se vracíme do poslední dekády milénia. Připomenou nám je takové kapacity, jako je třeba Cher, Whitney Houston, Tina Turner, Roxette, R.E.M., W nebo třeba Guns N' Roses. Prostě vás čeká to nejlepší z 90ek, tak pojďme si to spolu užít.
1: 90ky v 9. Rádio Haná.

0: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme večer na jedničku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je čtvrtek 3. září a narozeniny slaví zpěvačka Jennifer Page, oblíbený televizní hlasatel Alexander Hemala.
2: Všechno dobře dopadlo, jak se v pohádkách sluší a patří.
1: Nebo bývalý hokejový reprezentant Martin Straka. A svíčky dnes spoukává na narozeninovém dortu také hvězda sitcomu 2,5 chlapa Charlie Sheen. Svátek mají Bronislav a Bronislava. Jejich jméno má slovanské kořeny, vykládá se ve spojení s pojem a se slávou a přesně podle toho jsme pojali i dnešní sváteční hymnu. Tohle jsme vytvořili z AI, no a upřímně, není to žádná ukolébavka. Pro Broni a Broňky rocková hymna nabitá energií.
0: Rádio Haná, kalendárium. Tady je Rádio Haná.

Rádio Hana. Noční směna Rádia Hana. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Díky, že nás ladíte. Víte, kdy do moravských kin přichází nové filmy? Pravidelně každý čtvrtek. A o čem kinaři nejvíc mluví po prázdninách v tomto týdnu a jaké jsou novinky? Za filmové experty u mikrofonu Radek Krojcegr z Multiplexu Premiér Cinema Olomouc. Radku, zdravíme tě.
2: Dobrý den, milí posluchači. Ahoj, Lukáši. Léto sice pořád ještě běží, ale prázdniny nám skončily. Bohužel. Očima kinaře bych taky řekl bohužel, protože letošní prázdniny navštívilo kina opravdu hodně diváků. Jen film Spider-Man z Bruce Nový den a Odyssey uvidělo dohromady víc jak milion lidí. A zájem o tyto filmy zdaleka nekončí. Co taky nekončí, je nabídka nových premiér. Již tento týden zažijete v kině Dokonalý den. To je název nového českého filmu s Vladimírem Polívkou a Kateřinou Marií Fialovou.
3: Kam jedeš? Ano.
4: Do Berlína.
3: Kde máš kuka?
4: Nemám.
2: Ti zažijí díky náhodnému setkání ve vlaku dokonale spontánní den, který ale jednou skončit musí. A oba postupně zjišťují, že by takových dní spolu chtěli zažít více.
4: Já jsem nikdy nic tak nezodpovědného neudělala.
2: Připravte se na vtipnou romantickou oddechovku.
5: Co se ti stalo?
6: A mám na předním skle rozmáznutou včelu.
5: Ale no tak, přestaň fňukat.
2: Víte, že od premiéry ikonické pohádky Auta uběhlo již 20 let? Neznám nikoho, kdo by tento animák s bleskem McQueenem a burákem neznal. A protože je tomu právě 20 let, rozhodli se tvůrci, že na týden film vrátí do kin.
6: Ty kraxna!
2: Máte tak jedinečnou možnost zazpomínat nebo dát šanci dětem, které pochopitelně v roce 2006 film v kině vidět nemohli.
6: Něco ti povím, synku. Jel bych i 10 kiláků s rozbitým předním sklem, jen abych viděl tenhle biják.
2: 8 nohou a milion followerů. Zní to jako popis nějakého úspěšného influencera. Je to ale název velmi specifického filmu, který žánrově kombinuje horor a komedii. A rozhodně to není nic pro ty, co nemají rádi pavouky. Influencers to
7: loom shit. Not joining the party?
8: I'm not in the party.
9: I'm guessing you didn't come just to see me.
2: Skupina VIP influencerů se totiž sejde na tropickém ostrově při příležitosti otevření luxusního rezortu a užívají si tyrkysové moře, bílé pláže a koktejly u bazénu, dokud se neobjeví první černý vetřelec a po něm hned miliony dalších. Kdo zveřejní poslední příspěvek?
1: Doufám, že my. Romantická česká oddechovka Dokonalý den, návrat animáku Auta i hororová komedie 8 nohou a milion followerů jsou nové filmy v moravských kinech na 1. zářijový týden. Za filmové experty je odhaluje Radek Krojcegr z Multiplexu Premiér Cinema z Olomouc. Díky za to.
2: Díky za rozhovor, Lukáši, a všem posluchačům přeji hezký den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Zářijové novinky Rádia Haná.
1: Italské léto má dohráno.
10: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
1: těstoviny
10: i

0: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Pojďme na to. Přemnožené nutrie v centru města dál řeší Olomouc. Pokračuje jejich odchyt, s nímž městu pomáhají myslivci. Letos už chytili 23 kusů tohoto invazivního druhu, který znečišťuje břehy. Doplníme, že na Olomoucku loni myslivci odlovili 544 nutrií.
1: Olomouc aktuálně.
0: Velká přepravková loupež v Olomouci. Z jednoho z olomouckých hypermarketů zmizelo 920 prázdných pivních lahví a 46 přepravek. Kuriozní krádež se škodou asi 20 000 korun nahlásil v úterý ráno policii zaměstnanec prodejny. Stopa se pak ukázala na videu z jiné prodejny. Z něj policie zjistila, že se tam objevily dvě osoby, které vracely velké množství plastových přepravek, ovšem bez lahví. Policisté dvojici velmi rychle vypátrali.
2: 31-letý muž a 32-letá žena se policistům ke krádeži přiznali. K případu uvedli, že všech 46 kusů přepravek postupně společnými silami odvezli ze skladu na nedalekou louku. Tam lahve z přepravek vysypali do trávy, aby mohli vracet přepravky a lahve zvlášť. K vrácení části lahví využili jednoho z místních bezdomovců, který ale s krádeží neměl nic společného. Pachatelé způsobili hmotnou škodu dosahující téměř 20 000 korun.
0: Říká za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Oběma podezřelým hrozí až 2 roky vězení. Vracíme se ke středeční srážce osobního vlaku a popelářského auta u Prostějova. Policie nově oznámila, že srážku vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Řidič auta na přejezdu označeném jen značkami vlak zřejmě přehlédl. Při srážce se zranilo 8 lidí a celková škoda přesahuje 8 milionů korun. Doplníme, že tento přejezd je označen pouze výstražními kříži, kde mají řidiči povinnost přesvědčit se, zda vlak nejede. Téma dál sledujeme.
1: Sport.
0: Blíží se finále atletické diamantové ligy. Prestižní soutěž vyvrcholí v Bruselu v pátek a v sobotu. Jedinou českou zástupkyní v boji o trofeje bude halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lou Manuel. Jiní čeští atleti měli k postupu daleko.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude v pátek na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno očekáváme zvětšenou oblačnost, na severu regionu nám může i sprchnout. Odborníci ale předpovídají, že by nemělo spadnout více než 1 mm srážek. Během dne pak budou mraky od jihozápadu ubývat, večer se nám může dokonce až vyjasnit. Nejvyšší teploty vystoupají k 26 až 29 stupňům. Na horách naměříme trochu méně, tam rtuť teploměru vyleze nejvýše k 23. Foukat by nám zítra měl jen slabý větřík.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.